troppo ciass. Kadar koll på gräpsagledan med srdce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Sine morem kaj da ne bzadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.